0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Práve sa začínajú 2 hodiny slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu.